Moja sestra Tina raz hodila Kláru do piva. Bola z toho hádka, už nie je moja kamarátka.

0: Lhal, vědět používat, ano. Lhal.
1: No. Alebo hal, hech, hopicho.
0: Čo to znamená? Vlastně čo má potom? No. Takže, hal.
1: No, nič to. Zvládol si to slušně, bude z teba dobrý zástupce.
0: Dobrý zástupce?
1: No, musím už ísť. Čaká ma do zajtra ještě velmi veľa práce. Urobte si tu poriadok.
0: No, takže...
1: Silný krdel náš!

0: Marta.
1: Dobre, ale vy to... To nič nie je. Ani trochu som sa nespotil.
2: Počkaj, počkaj. Peťa sa ešte len rozbieha. Teraz to rozkrútime. Dobre, sa drž.
3: Len vpred, nie preč. Len vpred, nie preč. Ako reč.

0: nefučí. Nefučí. Ani tu nefučí. Nefučí. Teď tak nad tým uvažujem, vůbec nikde nefučí. Škoda, že nemám čas. Inak by som ti tu bábiku tak tu ľahko opravil.
1: Ďakujem.
2: Nech sa páči, aj tebe, tak, nech sa páči. Pravda, že aj tebe dám jeden, prosím.

0: 20 tónů stupnice. Do re mi fa sole. Co fa sole?
1: A máme tu inzerát. Andy Warhol, bytem New York, vymění kytaru a mikrofon za krabici banánů a 6 konzerv s fazolema. Značka spěchá. A tenhle znáte. Přijdou dvě feferonky do restaurace a jedna z nich...

jablčko v košíčku, boršť pre babku vlčicu. Netušil, že v lese na něho číha karkulka. Karkulka ho zastavila, plány z něho ťahala. Pekne sa mu pozdravila a utekala.

otvorila, vlčka čakala. Karkulka tú neboráčku bez pozdravu zožrala. V jej vyhriatej posteli na vlčka čakala.